Aj Milan Grojlich, a ja smoj so dženca rano, dživavo, jako smoj z domu stupivoj, biše vopravdže čop vo rano štyrioch s blakami, pokazaše živé slibro, hone Łužice 26 stopňu rano štyrioch, no aj netko tu Budešinje pokazuje termometer 21 stopňu, hač na 22 živé slibro dženca zaleze, to so v Rožinče zavisče tež vesela přes krásne lečne večer tam odmie vás so dženca večer, menujúce posledná stácia Beach Volley Blue je tu rádia Zadkule. No a júce potom trošku kvodnišo z CIA 20 stopnimi, ale veľa sluncom tu iš přiušujem jara příjomne. A tiež športovce, srbsce športovce mejachu konstitúčenia při hoj, čopvrch do horcich temperatúrach športovač s kotrmi úsledkami to zoniče po přichodnej hudžbie od Jana Reoria. Bidlk, naše ist hier, dobranje, přijet srbský rozvoz.

0: Leni, duch so na kuždopad njezne se z kolesovanjom. Znamenča nic, dež podaš so nad leše čare. Kolesovarski šport doživi tu časnje voživjenje, bi rek pravi revival morjec. Pola amaterov, respektivnje hobijovih kolesovarjev na jednej stronje, jako bih napšikvat v Dolu, Južnem Tirolu, a potom še Gardarskim jezeru, bih moj nimale kužde džen znova zađivane, kelko ljudi so tam kilometre daleko s kolesom hore dračuje. Při temperaturach okolo 5-6 stopňu, ale hoj, to činia vieza tež profie. Tak tež čera žony Tour de France Femme, kýž so z 9. etapu Nica zakončí. 5. edícia ženskej Tour de France to bie a k druhému ráze zamo nižo zemka Demi Follering ubeďovanie dobyč. 8 sekundu předskoka měješe dočerajšieho posledného běha na pulsku kolesovarku Kasiu Nevjadomu, ale po niedže 100 kilometrach a 2100 vysokostnoch metrach so Follering suveréne přesadží 2100 vysokostnoch metrov a to tež pri temperaturách nad 30 stopňami. Puh, dobrý úspech, z Nemska vida poradí so Antoni Niedermayer, 4. miestno dohromady a byl by triko, što je šreka, najlepší úspech modie kolesovarky, šako by to tež debí nemské Antoni Niedermayer. Nádeje za příchod sú tu iš na tutom polu vulke. No hej, na športovém polu ešte niečo derie informovaný brek za 4 menšiny potom sliduje poješte z Vúžice, tak zo ešte tiež to nastúpajú derie informovaný. Najprv pak zaspieva nám Jacek Šrenjava, znajdem si to pravé úpraju pod parasolem.
1: Kocham zakochať się w

0: Jana Busch ist schich.
1: Serbski Rozvoz. Povestje. Im Studio Milan Greulich.
2: Mužisku kupel ve vojarecach 15. augusta na tydženie Zaureja. Kaž jednače kupele praji, cedža tam jednu ze saunu zanirovač. Zdobo maja so vauki ve saunas uporedžeč. V svojbnem pulu cedža dvožki reparovač a tež silikonove fugi vobnovič. Zajšvih letach je mjesto vojarece s pomocu penes za strukturnu zmienu, hižo jaca hač 24 milionov euro do kupele investovalo, mez druhým za energetiske zanirovanje. V Popici nad Spreviu přebyva včeroša 14 dzieci v serbskim proznickim kempe. V lesnym šulskim dome cedža hač do piatka z nimi varič, z dobom planuja filmový večer, lievový vojen a vopetaja serbski šulski muzej v Stroži a budijski serbski dom. Towarstwo lesnych šulskich domov v budijskim okresu tute serbsko-rečne lievo za mačano-rečne a serbse vuknjace dzieci lieca prinikroč zariaduje. Niedzie 1500 opetowariu bieše konc tydzenia na wiesnym swiedzeniu Sernianach. Tam swiedczachu małe jubilei, przed postalietami bych u wiesnenio po liet 60-kach przestawki pryni wiesne swiedzen organizowali. Czera poponiu miechu kulturny program, w kotrymż zladowachu na započatki w NDR-skim czasu. Z dobom zarejowachu dzieci a skupina Leindens rejowarku ze Smerzacie. V Radworju je Možina svoj 5. barový festival uotovala. Tam vitachu sobotu niedže 300 posta ľudí. Konc týdženia vuklinča v Radworju s hudžbným doplňom s krošťanskými dujariami. Nimo toho miachu šelake poskytky za dzieci. Za putnikovanie křižarjo klietu do Roma je hišče dosť svobodných miestnou. To vopkruča na naprašovanie serbského rozvoza organizatorojo Towarstwa Cyrila a Metoda. Maximálne 120 muži môže so vopdzielič. Dobia pak serbsce moc, dokež púdže putnikovanie ryze serbské reči. Ač to 11. augusta TCM přizevenia za jezbu klietu od 1. do 8. meje přivozme. Za to vuleža v cirkviach flyere, možno pak je to tež přes posu.de. To bych upovestče, kýž namakače tež na naši internetovej strane a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: To je tropiska noc s 20 stopnimi a jace, v Kupšicach napríklad ráno 4-26 stopňov, v Vojarecach 24. Dženca vodňo za sovele slunco a sucho, večo snač lokálne nevedra 30-22 stopňov.
3: Buče naše končenia sú svobodné žané hačenia alebo vyskače, tuž dobrú jezbu, jeli bio rania, potom dole nešto uľadače, prizúča so rade polanajú, tože pak telefonistce, alebo napísajte na maj povesť přes četú funkciu v app MDR Serbia.
1: Serbský rozvoz.
3: Cimienčine, pana pošestčich, dále džesanku, rielcený a vodným mužom.

0: Kunci poslední týden so boze započne a s tým je tiež naša beachvolleyballová túra 2026 skoro nimo. Pretač si v veľkým finálu Miločicach zahrajeme, dojedeme si ešte do Rožanta na 9. a zdobom poslednú stáciu letušej túry. Šlips a mucha, to je moto. Večera, potekým, keď přeco nedeľskú drastu upakovač, když do Rožanta putnikujete. Od napo 6 môža som ústva Pšizevič a 6 so preňara zavízda. Zadkula so na vás veselí.
1: Zadkula.
2: Nič sa večer.

Aj pri ní pokiu za džencnejší večo, z če hunie do toho, že je Maria Matce naspiova, hižo slyšeli dženca večo. Zatkula bič, volejbul v Rožinče. Dalšie pokyvy o netko ešte za vás mám v Srbském muzeu Budešinia. Budešinia poskyča júce od rana, respektíve do podňa 10, či ťač do napojenej. Poslední prozinský poskytk za šklinčné molovanie. Krok po kroku navožuja tam v osebitú umielskú techniku. Tak za nastanie na šklince potom hotová molovanka. Džiči v odsetom net môža sa za to ešte přizeviť pod ticket@zorbe6-muzeum.de. Tež v Srbském šulském muzeu v Stroži maja júce ešte raz prozinský poskytk pod heslom Lečo, Svunco, Party. Tam bude vo partie a šo, što ješ za to trebače, to klinči zajímavé, na kujiš de pac to převede nepřeradži, proša tam tež vo přizevenia, miestna sú na 8 džiči vo obmezované. Všice učorio, kuporio, kajštejš, nedeši a přichodni pedagogojo sú júce večer šestčich na Božom šu do Rožanta přeprošení, pokiaľ však přizamknie svoj rozmova na zárodže. Štúj sa za archeológiu zajmuje, môže júce večer kamienčanským elementáriu, takým tamnejším západno-úžickým muzeu nimo poladač, tam pôjde od večer sedmých vo studňu Gestevic. Archeologaj z krajného zariada za archeologiu přitom ujasnitaj, što tuta namakanka vo času přednedže cia po 10 letami přeradža. Tak, daleko potekím jenom šnikotré pokyvy za přichodné dny. Převele nie je los, ale no aj. Tež raz poriadku posledným pozinským týdženiu. Kotko, pod si bydlky na šestie.

0: Spiwaka Pink, da bin ich sehr sauber. Das ist ja durch das Lied Star zu tun, Titel. Nicht gar jäh schicht, da schätzt sich, dass da alles Nabojne Svoam.
1: Nabojne Svoam.
0: Gisch zwischen mir Jensa wird Claudia Hedusch zu nähe Sorge.
2: Dopomnio se ische derje na vone svunčne džen, jako sem sa spistovarskimi džičimi do bliše je vokoline podava. Vukođovanje vokolisnao hata biše runje to prave za vodpinanje a vodpočovanje. Vopkič bovahme, kak sa svjetvo svunčnih pruov tu a tam pše štome vama, na čistu vodu pada, kotra sa zvaha vod lohkoho vicika pohibuje. Mjestom za vobdživam sčiha tute krasne přirodne dživadjelenje, vova jedna holčka z napše čivneho pšiprioha, pojče raz spišne sem, to tak vulkotne vupada. Svonca svieči na vodu, a pruji so po vodže pohibuja. To drbiče vidječ. Votut tež cele vulkotne vupada, přivova je holčeč podla mjestejo. Zoby holčka to přepruvova, so vona k nam ruči. Zda pak so je trošku inak byč. Je telko perspektivou na živenje, na svět, na víru. Mnoho pruhu vama sa z jednoho svetva, rika v spive, kotre šedito Trautwein ze švedčiny přeložil. Dále tam rika, naše svetvo rika Kristus. Mnoho pruhu vama sa z jednoho svetva, a my sme jedne svetvo v Kristusu. Jedne svetvo, ale rozdielne perspektive je v obdživač. Raz svetva na vodže mi pokazuje, Boža lubošť a přitomnošť slikaj živenie dávace žovo svetva, na mnohých blakách so vone vyšči. A drude samo tak přemožace, so krásne vyščace a zbolace, kajš ve vonem vokomiku s dječimi.
0: To praj Klaudia Hedusch ce nás hore, čen si šim nabožnem svoje, nadavku a zamojtosti bačanskeje vosade. A netko zaspiva nám ište Jeva Maria Pikotova, a potom bude i Josh Hestřich.

Hi, Poradzen in Auroc, do druheje ligi to za energiu koče bus čera poponju bier, a to samo sportsju nostalgie. Vužičenja su přečiwa Hannover 6 a 2010 z C1 dobili, při tym technisce šitko tak prawie nie bježeše. Do zavizdania najprede komunikacja sudnikov nie fungovaše, do druheho počasa potom tež išče milina stadionje vupadne. To kuriozne na tym, iżo 1997 bie tedy przy postupnej rie przeciwo Hannoveri kočebusu milina upadnowa, a tež tedy dobe energia. Sportosce postara so tunkroč pedošim Tolčaj Čigerči vo uspěšny naurod, riek lojnšie postupnej sezony trichy nedom dvojce, ale znano samo išče větši riek na stronje energie kočebus bie ich nowe vrota Marcel Lotkačera. Kiš je šo džaržav, što ješ bieg džarženju, a samo išče nikotre přidatne bule, kiš je naš na dobrom dnju džaržiš. Po 12 letach potekim je kočebus zaso druhý zvierskoj lize a štartuje direktne s cjomi dybkami. Bez dybka, ale za to s cjomi napřečivnymi rotami za jí so rajna doba čera za drježanskych dynamoců Nürnbergu. No haj, a nudom při témě kopajnca vostanjeme po přichodnej hudžbě. Wir haben zwei Kopaczki.

0: No hai lubeje chirunje menjach so viazame svoje kopački. No hai hai alle nadruje stronje tež nic alle poskajče celé jedno resami.
1: Dobranje, Mira. Što da je s tobu?
2: Dobro ranje, Beno. Što da dobi za mnu bić? Ti nikak hinkaš. Si se zraniva? Nije te ja. Mam jenoš brutalne hokocora miškach. A palce me tež bola. Najskirje za mne tutun tijen trening vupadnje. Ciš trening vupadnje stač? To tola scivo njenže.
1: Ojej, što da se kun cijena jenoš činiva?
2: Kopaj curava.
1: To sme tola šice. Sobotu mejach mi ru.
2: A po tuti nie si hiši teka sprucna bila. Moj vu Jan jeme čera sobu zau. Na beach soccerowe turnier dodreždan. Beach soccerowe turnier?
1: Při beach soccerow so kopajnca na pisku raje.
2: Ja vim što to je, ty mudračko. Ale nesem vidjava, so by konstitina teki turnier vidrežanach. Hevak byš tam tež sobu rava. Nie, to by turnier profi jo. S mojí tam s vujom přiladovač byloj.
1: A ty jsi tam tak jara přiladová? Co či netko noze volíte?
2: Ha, Beno. Vojtala vystaj, co rady nepřiladuju, jak druze raja. No, a my jachu tam tyž jedna rajniščo, když jsem se mohla sama vůzpytač.
3: Cool. A jak to by?
2: Když no se raz pytala spěšně po přibrhu běžeč, potom víš, jak to je. A nimo toho raje so bosy.
1: Što? Bosse do bule kopaš? Bies dživa, so či palce bolo.
2: Ale při být sokoru, to la bul tak tvrdě naklumpane nie, kaj ševak. Když to nese zvučená, to při už jim pytneš. Vosi byl na spočátku, když ještě na to nedíváš, kak do bule kopaš. Tam si spíšně odvučíš, skýku cilič.
3: Och, bych smerč rádu tež raz být sokorova. Šo je na to vůsme rene, zo spěšnišo tam a semže. Mienče rajnišče, mine rajarjo, kručery a žane vůlge přetornjenja.
1: To klinči, jako by nastaj nošči action rajnišču knježiva.
3: Haj, a vosibje pade tam tohodla vo wiele vjace rotu.
2: To je paradis, za nadbyhorki. Ach, Thea, ty by najskere hinakrečała, tyž by nitko mojej noze miła. Ja znajmniejsza raju jenoś jeszcze kopaczkach. Nie smyszak podamo, esiot kopaczki. Yeah!

0: Ihr Nappus hat mich.
1: Serbski Rozvoz. Povijest. V studiu Milan Greulich.
2: Vužisku kupiel ve vojarecach 5. augusta na tydženie Zauria. Kaž jedna čel kupiele praji, cedža tam jednu ze zaunu zanirovač. S tobo maja so vauki ve zaunach zuporežič. V svojbnym pulu cedža dôžky reparovač a tež silikonu ve fugi vobnovič. V zajšvých letach je miesto vojarece s pomocu penes za struktúrnu zmienu hižo jace hač 24 miliónov euro do kupiele investovalo, mez druhým za energetické zanirovanie. V Popice na Čpreviu přebyvá od čerajšieho 14 dzieci v serbskym proznickým kempe. V liesnym šulskym dome cedža hač do piatka z nimi várič, s dobom plánuja filmový večer, lievový vojen a vopetaja serbský šulský muzej v Stroži a budijský serbský dom. Towarstwo liesnych szulskich domów w budyjskim okresu tute serbsko-ryczne lewo za maczano-ryczne a serbscy wukniace dzieci lieca prynik rocz zariaduje. Niedže 1500 v opetovariu bieše konstiženia na vesnym svedženiu Sernianach. Tam svedčachu małe jubilej, před posta letami bychu vesnenio po liečesatkach přestavky prini vesne svedžen organizovali. Čera poponiu miachu kulturny program, v kotrem zladovachu na započatki v NDR-skim času. S dobom zarejovachu dzieci a skupina Line Dance rejovanko ze Smerdžaceje. V Radvorju je Mojina svoj 5. barový festival uhotovala. Tam vítachu sobotu niedže 300 posta ľudí. Konc týdženia vuklinča v Radvorju s hudžbným doponjom s krošťanskými dujariemi. Nimo toho miachu šelake poskytky za dzieci. Za putnikovanie kšižarjo klietu do Roma je ešte dosť svobodných miestnú. To vopkruča na naprašovanie serbského rozvoza organizátorojo tovarstva Cyrila a Metoda. Maximálne 120 muži môže so vobdelič. Dobia pak serbsy moc, dokelč bude putnikovanie ryze serbské reči. Hač do konc augusta TCM přizevenia za jezbu klietu od 1. do 8. meje přivozme. Za to vodieža v cirkviach flyere, možno pak je to tež přes posu.de. To bych u povieste, kýž namakáče tež na našej internetovej strone a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: To je tropická noc s 20 stopniami a jace, v Kupšicach napríklad ráno 4-6 stopňov, v Vojarecach 24. Čenca, vodňo, zaso veľa slunca a sucho, večer snáč, lokálne nevedra, 30 do 32 stopňov.
3: Na bučach naše končenie dále šo pri starým, štož reka, žane háčenia, žane vyskače, ale viezo môže sa to by urania zmenič, jeli potom nešto uľadače, prizoča so rádo polanajú, kaž predso pak telefonistce, abo z poviesču přes našu četú funkciu v app MDR Serbia. Milana Matej, přijetaj vám dobrú jezbu.
1: Serbský rozvoz.
3: Nedom je 4 menšiny, pana po 7. Dále, že ze Zuzanu Klimšes, Čia tu balkon.

0: Wortschimi. So Jensa rano ricci. A što čitame vinojna?
1: Jensa je jastvo budišin dvaj vopomniščo. Před 70 letami su tam prinnich politiskich jatech dovezli. V sakskich novinach je dlišji artikel vod tutim čmovim kapitlu NDR-skich stavizno. V noce vod 9. do 10. augusta 1906 posta je statna bestrašnost 124 jatech v jastve na Vajgangovi zamestniva. Bichu to mez druhým pozdatni podpiračeljo sitše zapadonimskich špionov z NDR, kaj štež sobudživačerjo zapadnych tajnych službov. Do toho bie budišin dvaj normálna votnožka vulkého budiského jastva. V aktach je vidieč zobšinžechu vukazy, kak maso s politickými jatymi vopkadžeč direktne vod navodnístva Stasi, mez druhým sú tam rukopisné zapisky veleletného šefa Ericha Mielkeho. Mez 1906 posta a koncom NDR bie v jastve budišin dvaj dohromade 2400 ľudí zajate.
2: Wotem pisaja Jensa potajkim sakskich Nuinach Milan Greulich hier informuwa um nedomir Badge Menschino, das sind mich.

Katrin Liebszena, leči potakim do kraja sono a my podamy so přichodnej hodžinie napríklad do kraja športa. Športové úsledky má Jan Rejer za nás. Nimo toho slyšíte rozmovu s občelníkom Mezinárodného feriálneho kurza za serbskú rieč a kultúru, kýž sa sobotu zakončil a k tomu máme viezo kajš, kujíže deň najlepšiu serbskú hudžbu za vás. Napríklad Kristýn Muštorojc. Znamená ešte tiež v dovolu na každý pad pak Kuzvanča zpíva Oliver Thomas. A maj přízemně sa ešte Liza Jakštec počas edu. Najprve pak další serbský interpret. Znáte vám zaujíště Frank Vesela, Lubosč Midaš, on zpívá v osamínčinu. Posledních srbský rozvoz přeje vám dobré ráně. Vždy moc je švá, se sob

Jensa za jaso Birmingham je vulko britanijske europske mistrovstva lahko atletice a direktno na prvnim ubežovanskim dnju padnu prvnje rozsude, prvnje medalje so vudžela. Nemske voči mirja za Jensa predovšem na olimpijsku dobečaku v Kulostoku je misi Mabry v Parizu 2024 je išče pod je holčacem jenom Ogun Leje nastupila a překvapjace zvoto dobila. Kvalifikácia započne so Jensa Peč pona po 12, potek im krotko do přípodňa, finále večo krotko po 8. Napiate bude tež na Bihanskej čarje, předběhy přes 100 metrov žono z Ginu Lückenkämpo startuja, Peč dona po 1, po finále potom je za 10 podživečich večo zaplanované a finále za Česač do jednačich a dalše rozsudne padnú napríklad v Kulostroku muži, v 5000 metrach muži a v 4x400 metrov mixed štafli, ale to bez nemského občelenia. Nimo toho steja mezurím tež předběhy ženom přes 30 metrovský bier se zadžiokami na programie, tam štartuje za Nemsku Geza Krause. Hač do nedžele sú fenojo lohkoatletiky po takým derie zastaraní, Jensa hižo se zajímavým zázběhom. Hoj, vúsledky zajšvého konca týdňa nastupajú šport s vyšším nedom po příšerné hudžbě, to říká za 2,5 minčinu.

0: Zadkula.
1: Poznine Gilea so ke kunce posledni tydzień so boze započne a s tym je tež naša beachvolleyballová túra 2026 skoro nimo. Prethač se v ulkim finálu Miłoczycach zarajeme, dojedzeme se ešte do Rožanta na 9. a s dobom poslednú stáciu letušej túry. Šlips a mucha, to je moto. Večora, potekým, kež přeco nedzielsku drastu upakovač, když do Rožanta putnikujete. Od napo 6. môža so mústva přizeviť a 6. so preniara zavízda. Zadkula so na vás veselí.
0: Zadkula.
2: Nič sábeč.
3: Čenca večo.

prawie opala Hamora. Tam bude napredu zromane nešport danišej cirkvi a potom přizamknie so čomikovanie do nového miesta Šprevia. Tam potom vuljet s grilovaniom přirulec mne za uklinči. Kajš prajene zajímce milí so hýšte dženca online přizevič. Link je pod www.posu.de vozivjene. Dalše pokyvy terminového rázu mám nedom po příchodnej hučbě za vás.

Rana Dževečić hat Stopši Ponja na Pojene, Potesvom Zaškrinčne Molovanje. Krok po kroku navožuja tam osobitu umjonsku techniku, tak se nastanje našklince hotova molovanka. Dječi od 7 let moža so za to išče přizevič pod ticket@zorbisches-museum.de. Všice učarjo, kubvarjo, kajštež njedeši a přichodní pedagogojo sú júce večer 6 na Božom šu do Rožanta přeprošení, potom přizamknie so rozmova na zahodže. Štúso za archeológiu zajmuje, môže júce večer kamienčanským elementáriu, po takým tamnejším západno-úžijským muzeju nimo poladač, tam ponže od večera 7 vo studniu Kestovec, abo Gestovec, archeologa je skrajno zariada za archeologiju, při tem ujasnitaj, što namakanka vo času před nedže 3,5 letami přeradži. Sredu večer so mesač kvacielne před slunco sunie, a to DZA s partnerami Sveči, v bivej vodže zmeja od poponia 4, při vieži, při Češke horie, svojbne svedžin, s teleskopami, experimentami a live fučbu, a tež při kravatov mynie čornom komcu, zmeja to runia od poponia 4, svojbne program, ko vokuo astronomie a vopkeđuania slunca, zastup je domotne.

0: sobotu je so mjezenarodny letni kurs za serbsku rječ a kulturu zakončio, ko zesča podahu so potekim po dvemaj nežlomaj za so domoj. Kužde raz su to šelake puče, kiš vjedu zajmcu do Užice. Leca bješe jeden z nich Šimon Hertl, kiš študuje vak Praze. S 22-letnim z serbskim pokadom je Beno Šota porečal.
1: Ušte pravi omače serbskih predovnikov v Frankenthalu. Kakšu to zvišči? Jo so to svoje bedale damo? Kakšu to večal?
2: Haj, to je tak nekak bilo znate se imeslu, a tež moja pračeta je pisala nekajke svoje dopomienky, tež na svoju volku, kotraž je sa o tom Frankenthale nahodžila a je tam do toho časa predihač je do Drežďan se svojim mužom Čečanila živa byla.
1: A pala vás je tež tak, neke zo so doma rečalo pravidone serbste?
2: Haj, ja se svojim nanom reču serbste stajne, a môj nane tež na mojho brata a na moje dvie soce rečal serbsce, ale nic tak konsekventne, tak zoči rozumia derie serbsce, ale zvieča nereča.
1: To bieše zaujšte potom tež příčina, ja mi nevôzno jara derie serbsce rečiče, ale zaujšte tež tá příčina, že pon to poupši se stajkým kurzom a potom na koncu snáno jedi so poradžite se certifikátom.
2: Aj, ja som chcel tu na kursi ječ, že bych navúknil lepie tú serbčinu, to je odlazo, když inoš tak ledu aj. Mie so bol reči, taj tak viezo, to nie je také nivo. A aj, a tiež druzy z Prahy, z filozofickej fakulty, že som kodžil na kurs serbčiny, tiež za jeden semestr, tak sú sem jeli.
1: Ešte nitko priniera svoje Užice?
2: Nie sem priniera svoje Užice, zvieča tak junu abo dvojice v oblieto, ze svojbu tu sme, ale zvyčajne už krotký čas, tak za prvný čas stále dlho. Aj.
1: Što za vás dále naplánuje stojí? Ty ve Užice, abo ze Serbami, abo dokoľ okolo Serbo?
2: Ja ešte tak pravo neviem, ale zavieš, že by chcel hustíšo do Užice prieč, napríklad co na skáčovanku poľadať, čo bo tak. Takže bych zeznal nekakých samstne starých ľudí, tohle za tých, čo znajú, tak zvyča sú tak podobne, kaž moje staršie, abo tak. A to tež je dobré, ale tež človek niekoho samstne starého rádu spoznaje. Hej. A inak neviem, no. Som přemysloval o tým, kaj keby to bylo s farárium abo s učárium ve Užice byč, ale to pak ešte neviem, či nekotré lieta štúdia mám pred sobou.
1: Útromne ďak a veľa úspechy a přijú dále a snadno sa je potom za svoje Užice juno vidí.
2: Ďakujem sa vám.
0: Šimon Hertl je svoju serbštinu na ferialnom kurzu Budešinje polepšil, mode Čech mieše serbských predovníkov Frankenthalu pola biskupic a Beno Šota je so z ním rozmovial.

0: Jana Budziewiczyk.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiu Milan Greulich.
2: Mužisku kupiel ve Vojarecach 15. augusta na týdžen jej zaurija. Kaž jedna čel kupiele praji, cedža tam jednu ze saunou zanierovač. Zdobo maja so vauki na ve saunach zúporedžeč. Ve svojbnym púlu cedža dvožky reparovač a tež silikonové fugi vobnovič. Zajšvých letach je miesto Vojarec s pomocou penes za struktúrnu zmienu, hižo jace hač 24 miliónov euro do kupiele investovalo, mez druhým za energetické zanierovanie. V Popice nad Spreviu přebyvá od čeroša 14 dětí ve srbským proznickým kempe. V lesnym šulským domě cedža hač do pjatka s nimi várič, s dobom plánuja filmové večo, lievové vojen a vopytaja srbský šulský muzej v Stroži a budiský srbský dom. Domarstvo lesných šulských domov budiským okresu tute srbsko-ryčne lievo za mačano-ryčne a srbse vukňace dětí lieca prvný kroč zariaduje. Niedže podra 10 opetovariu bieše konstyženia na vesnym svedženiu Sernianach. Tam svedčachu małe jubilej, před postalietami bych uvesnenio po liet džesatkach přestavky prvný vesny svedžen organizovali. Čera poponiu mejachu kulturný program, v kotrymž zladovachu na započatky NDR-ským času. Zdobom zarejovachu dječi a skupina Line Dance rejovarku ze Smerčaceje. V Radvorju je Modžina svoj 5. barový festival vuhotovala. Tam vitachu sobotu niedže 300 prosta ľudí. Konstyženia vuklinča Radvorju s hudžbným doponjom s krošťanskými dujarjemi, nimo toho mejachu šelake poskytky za dječi. Za putnikovanie kšižario k lietu do Roma je hišče dosť svobodných miestnov. To vopkruča na naprašovanie srbského rozvosa organizátorojo tovarstva Cyrila a Metoda. Maximálne 120 muži môže so vobdžilič. Drbia pak srbsce moc, dokelž bude putnikovanie ryze srbské reči. Hač to 11. augusta TCM přizevenia za jezbu k lietu od 1. do 8. meje přivozme. Za to vuležá v cirkviach flyere, možno pak je to tež přes posu.de. To bych je povies, čekíš nám a kače tež na našej internetovej strone a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca zaso veľa slunca a sucho, večer snáč lokálne nevedra, 30 do 32 stopňov.
3: Ešte s nami již oslyšeli, je sa na křižovaništu Zecach nezbožo stavo. Kak je tam aktuálny stav, hač môžete tam tole přivšim hišče s autom nimo abo nic, to vám dotalne môžu prajč. Jeli abo učeš dostanú nové ďalšie informácie, vás vizo nedom informujú. Hovak, naše končenie šo svobodné a tiež žane vyskače při pučach.
1: Srbský rozvoz.
3: Nedom 4 menšiny, pana Budziewiczyk, podáme sa do posledné pol hodinky za dženca s Denisom Venclom.

Včera by tomu na dzień 25 let potem so je kruščanský šulský zbiežk štartoval. Tedy rebelovachu starší nového piatoletníka, kýž tam jace nesmiedeše byč. U obsadžiču kruščanskú šulu a dachu

0: nábožné svoje.
1: Dopomňu se ešte derie na vonne svunčný džín, jako som sa s pěstovarskými džičimi do bližšie okoliny podala. Vukodžovanie okolo listného háta byše rúne to pravé za odpínanie a odpočovanie. V obkýčbovách my, kak sa svetlo svunčných prúhov tu a tam přeštomy vama, na čistú vodu pada, ktorá sa zváha od lohkého vícika pohybuje. Miestom, zo vobdživam z Čicha tuté krásne přírodné dživadelenie, vová jedna holčka z napřečivného příprioha, pojďte raz spíšne sem, to tak vulkotne vupada. Svonca svědčí na vodu a prúhy sa po vode pohybuja. To drbíče vidieč. Votud tež celé vulkotne vupada, přivová je holčeč podľa miestejo. Zoby holčka to přeprúhovala, so ona k nám ručí. Zdá pak sa je trošku inak byč. Je telko perspektívou na živenie, na svět, na víru. Mnoho prúhov vama sa z jednoho svetva, ríka v spíve, ktorý šedito Trautwein ze švédčiny přeložil. Dále tam ríka, naše svetvo ríka Kristus. Mnoho prúhov vama sa z jednoho svetva a my sme jedne svetvo v Kristusu. Jedne svetvo, ale rozdílne perspektívy je v obdživač. Raz svetva na vodže mi pokazuje Božia ľubošť a přítomnosť slíkaj živenie dávace žovo svetva. Na mnohých blakách sa vone vyšči. A drude samo tak přemožace, sa krásne vyšťace a zibolace, kajž ve vonem vokomiku s dječimi.
2: To praji Klaudia Hedušce na Sore, dženzišim nábožným svoje, nadavku a zamojitošči bačanskeje vosady. A s tým je cimienčiny dočivečich.

0: Zakladní školy Krabat Janšojcach, kde se kapacity rozšíříš. Přijíce na jo, až tam bylo více úkniků. V sledním školském léže je tam dogron máte 200 až 60 žíši do školech živo. Už i toho je na blízkém někajšném letaníšču ve Drecach plánovaný nový industriový park. Pícajnský amt s tým líce, až budu se toho dla ve blízkosti familie zasedlíš, a také potřebáš šulské místno za svoje žiši. Už oni jsou ve Pícenském amtském úberku tomu přikvosovali a obzamknuli, tak pomenione vítaj chrom té šule, kde se přetváříš. Chrom nemogu až do nynta topíš, ve příchoře, kde je jen pak užiš mec přes celé leto. Už ve přijdujícím leše s takým ve šulském leše 27 a 28 a 28, kde všechno byš getové, to grono jo vet stvarenja Kubvajnskiego kampusa. Stefani Krautzowitz, WWC.
1: Zastojnstva su vetpojedne planovanja dona daukadali. Koste budu že dogromade 5 000 euro. Rozsužiš budu to ve přiducem poseženju amtskiego uberka v picnju v augustče. Na samskim terminje kje namykaš přechodne rozvezanje za rozčecu potrebu Janšojskeje šule, což nastupa mjesto. Jedna idea je byla, a šula může teke užiš špy v susednem domje generaciju. To pak jo amtski úberk sledny raz vytpokazal. Nento prezentiruju přegled, co te šake variante mogu plašiš Pícajnski amt. To grono jo teke vyt konteneru za tu šulu. Vatsi by musel amt přetvariš dom generaciju.
0: Jo, kak peže dali v Janšojskej šuli, to zgenješo za tyžen v našom programje.

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: V Grotku su tenkoins tyženja svoj mestčanski jubilej svešili, ale mimo Serbu. V Janšojcach a mestče mogu se přemyslovaš, kak de se negajšna Janšojcka brunicova jama dali uvijaš? A v Škodoje su kokota vapali. Kto jo prietne král vordoval a dalčne novosti svišeš o ninto v temňo. Ja som Diana Šicova a žicim vám dobre žijen. Grotkojski domovnický svežin pri gospje 725. jubileja mesta jokojns tyženja přivabijo jadna 540 ogledarjo do Grotka. Vieraškjo byl svežinski přešik cora z 540 obrazami a 800 sobustatkujúcimi. Z 22. letni Josefi Najorkojc su uzvalili novu sprevinu Nixu, ak Božo Grotk ve přiducem leše při domovnických svěženjach v regionie reprezentirovaš. Veliki vodkvos jo teke mio berza za negajšnych grotkajo, kotarech přemysluju se zase do svojego rodnego miesta vrošiš. Jano serske teme su při jubilejnym końcu tyženja widobnie fejlovali. 30. augusta jo pak planowane cełodňowny serski mark w Grotku. Co bužo z tiju krajinu, kotoraž Janšojska jama jo zavestajiva? To, kde je gmene Janšojce most a derbno sobu rozsúžiš a se zapšegnuš do planovanskiego procesa. W přiducych letach, kde je koncept za uvijanje krajiny sobu užívaš, gmeinske zastupniki v Mostče budu více na svojom posiedzeniu rozsúžiš, lec budu peneze za ten koncept k dispozícii stajíš za přiduce leta. Zakvad za koncept južo existirujo, to je regionálne uvýšové koncept okresa sprevia Nisa z leta 2021. Za Janšojskich a Mostčanskich obedlario dajo 12. septembra termín za väženje, žož mogu se direktne v jamie rozkledovaš. Dopoznaša z tie ture, deje se teke do koncepta zapisaš. V Škodoje su cora žňone svežin svešili. Obželivo jo se živi žuču a retovalo jo vesem golcu. Vjaco do toga su čo golce novo do možinje přiuzeli. Při ubigovanišču blízko sprevje ste Vanessa Walzukojc a aktuálna možinská šefuka Annika Tolksdorfojc ogledari v serskej a nímskej rece povitavej. Prétne dobyša toho dňa jo byl Maximilian Götzl z Rogozna. Vön pak jo teke veľgin aktívny cvonk škodojskeje možiny a jo sa ako gostne reta obšiliu. Drugi král jo vordoval Tim Grundke. Češe miestno jo dojšpio Niklas Lenik. Ako králoky sú se uzvalili Johanu Redfeld, Anu Pigolojc a Stelu Gagolojc. Kisawe gorki, na engelski pickles, dostanú svojský emoji na handiju. To je znatecinil Unicode konzorcium, kotarež pöstajio standard za kodifizirovanie rece za kompjútero a handiju. Veni uvijaju teke emojis, te mauke obraze za malcne zvúraznenie zácušov v písanych textach. Vod přiduceho nalieša deje te nové emojis na handiach se zjavíš, mimo tie gorky přižo teke svietlak, radírovak a monarch mjatelik. Ogledarje boto mogu potakem pen lašče pokazaš, že sú rietne uliet mieli. K nedorozmiešam možo pak přiš s engelskorecnými písajami. Vöni gronje, I'm in a pickle, ja mám problém. Kisawe gorki, te svoje teke při tej gorcoše vielgin derje, gledame na viedro.
0: Viedro.
1: Hopla nás v podpódňovej bramborskej vrstaňo žinca svinsne při maximálne 2 a 36 stopniach. Vodpodnia sú lokálne teke dešť a nevedra dla gorcoty možné. Teke výče vstaňo svinsne pri spodobnejších 3 a 26 stopniach.

Et zajčna nimska identita Bužoviče planas tema knjig ves titelom Die DNA des Ostens stoje ves režišču Mjese drugim, přes kulturne magazin Vježo vas Viče Diana Šejcová. A ja mám jano ešte ca se s vami rožognovaš, ja som Anja Kochec-Švarcová. Mešo spedobne a úspěšne tužen.

0: Zakladní školy Krabat Jan Šojcach, kde je se kapacity rozšíříš. Přícena jo, až tam bylo více úkniků. V slednom šulském léše jo tam dogron máte 260 žíši do šulech živo. Už i toho jo na blízkém někajšném letanišču ve Trecach plánované nové industriové park. Pícenský amt, s tým líce, až budu se toho dla ve blízkosti familie zasedlíš, a také potřebáš šulské místno za svoje žíši. Už oni jsou ve Pícenském amtském úberku tomu přikvosovali a obzamknuli, tak pomenione vítaj chrom té šule, kde se přetváříš. Chrom nemogu až do nynta topíš, ve příchoře, kde je jen pak užiš mec přes celé leto. Už ve přijdujícím léše s takým ve šulském léše 27.28. kde je všechno bežketové, to grono jo ved stvarenja kubvajnskega kampusa. Stefanie Krautzowitz, WWC.
1: Zastojnstva su vedpojedne planovanja dona dauka dali. Koste budu že dogromade 5,000 €. Rozsužiš budu to v přiducem poseženju amtskega uberka v Pícnju v augustče. Na samskim terminje, kje namykaš přechodne rozvizanje za rozčecu potrebu Jančojskeje šule, což nastupa mesto. Jedna idea jo byla, a šula možo teke užiš špy v susednem domje generáciu. To pak jo amtský úberk sledný raz vedpokazal. Nento prezentiruju přegled, co te šake variante mogu plašiš pícenský amt. To grono jo teke ved kontejneru za tu šulu. Vatsi by musel amt přetvaríš dom generáciu.
0: Jo, kak peže dali v Jančojskej šuli, to zgenješo za týžen v našom programie.

Pet zajčna nimska identita Bužoviče planas tema knjig ves titelom Die DNA des Ostens stoje ves režišču mjese drugim přes kulturne magazin veže vas viče Diana Šecová. A ja mám jano išči caste s vami rožobnovaš. Ja som Anja Kochec-Švarcová. Mešas spedobne a úspěšne tužen.

0: RBB, serbski program. Serbski program.
1: Zatkula.
2: Nešto da heva.
1: Posledný týždeň prozdnino je so dženca zájú. Šulaky a šulery chce, že si tutun zaviesče ešte raz tak pravie ľubič dač, predhač naúročí so zaso šulský stres. A ničo so lepie k tomu nehodí, hač se pri lečných temperatúrach s prečelemi kvôdne napoj zesvodžič dač a trošku volejbúl rač. Runie to činí so runie roženče. Vítajte, tu je Radio Zatkula.
3: Zatkula.
4: Môj start do týždňa.
5: Ach, Kala. Što máš tyđen sa očo všetiđo, ne? Žence je punđila. To dala vizu jednojš.
6: Zatkula bič.

0: Zadkula.
1: Bist du raus? Ja, was zu Lutram ne Beutam. Du, Dorosantag, Dalsche, Astem. Heute ist Bosletni Stazi, Nasche, Beachvolleyballowie, Touret, Weitesatz, Schist, Advatsetschi. Wie sollte ich Psychosucher hier obschett Radio am Stroju? Psychonetigen, je potekim, hijo tak dalokos. Mir me so na wulki Finale Nasche, Touret, Weselic. Gottrisch Budge, kaisch pschett so Miwocicach, Bola Bobket, Zirchanski, Hali. Telko mužu hijo raz Pscheradzic. Wir usowania sonnige schitke dalsche Informatie z Gilla Tej Noostki, Ladajo na Turnier, a Pschisevenia, Satutun, Donies mitsche potekim na Jadenpatz Gomdzic. Wir nujeme pak so tej wiesnem Partiam, a druhim pisanem Themam. Ja so wieselu na Pschichodne dwie hodzince, wosibie tej, dokelsch zmieme fetzich Hutschbu, hyno Claudiuso.
2: Dobro večer, tež vodme, vitajče na předposlednu staciju do Rožanta, tu v Rožinče hižo, od šeščih dobra hučba beži, tu iš chceme s tým tu na štelaku nedom pokročovač, potekim mám dženca za vás reálne hity spřijotované. Chceme mirne započeč, a to ze skupinu Tempo City, ona má za vás spiju Self-Aware. Aj serbská učba vás vizo tež očakuje. Milena Vočorec má nový spiel skovaná ľubošť za vás. A za tých, kýž bych na festivalu Meta Solis, nesme vizo spiel Three Little Birds Bob Marlia pobrachovač.

0: Ajka, špajne, my sme dženca s hosťom tu Rožinče a donodom blízko tu Putnické Vuky, kde ešte je dževata a s molom tiež posledná stácia našej bičtúry lieca bičtúra Rádia Zátkule. Mústva sa tu hižo od 6 piesku a natrabie vúbiedžuja a zoby náš turnier poplane odbiežal máme kajšku vždy týždeň. Tež tu zase dve uvône zamovitejú a to staj dženca Franz a Hilžbieta a onaj prevodže taj naše úsovanie s live doladami. Všako máte onaj najlepší přelad o turnierie a když tu na listčinu poladám, na prieni na polad, to vidíš nedom to ešto mieno Franco, keko mústvo dá si dženca tu dorožanta dojevo.
1: Dženca sme mali, ale máme 20 mústvo, to je jara spíšne bežo, to myslím, že jara spíšne prieč, bo ja nekotre mústva nážel nesú, mali soborač.
0: Podekým tež džencniša stácia uknihovaná, každéž posledným týždeň hižo v Kulově, to sme byli v lesne kúpili. To reka, rejný plán, vúpada kajky?
1: My máme 4 skupiny, a to na vysa všetko 5 mústvo, kúži rej napříčo kúždemu, a to na dvoch rejnišťach, jenom v Pilsku a na Trauje.
0: A když tu vidíš, my jsme již chytro daleko pokročovali v skupinské fáze. Může dát znoš so nekak rec, co dává favorita tu dženca, nekakým ústva podle, když jsou znáte z posledních týdženů, já si myslím, hej, abo?
1: Hej, na vizu máme například skupine B, mústvo Pivo Elita, tam je již círy dovolí, bude tak až živé myšenca ve skupine C a ve skupine D, jsou círy dovolí, hač dotel mústvo přečivo 10 kroč. Ale to sú my noho.
0: Hej, to, co ja tiež vec, to je meno, kýž je noho znano, to bylo úsovania hýšče. Aj zónime, što so za tuto menom cí. Na kúžde pát vedro, nie je jac tak horco, kajž přes cúbe džen. Tu je netro kytro zamročené veci, kdež trošku duje, to je za rajakov a rajariu na rajnišču malé úžadanie. Ale nálada je top, temperatúry tiež hýšče super. Potekým, to bude na kúžde pát hýšče reálne tunier. Ja sa po príchodnom spieve zase obšízeviu.

0: Wienene Kunst Dzienia, wat mir so Radwoju letzter hijo piate raz baro Festival. Mir sa zu dotoho planuaše Orgatrup Festival pši Možinskim klubje. Dzien dotoho započaso potom natva areala. Mir achu tam dvaj stanaj, kajš tež Technobunker. Náš zadkulár Claudius je so s klubovým šéfom Felixom Bauchom rozmoviau a so oprašau, kak byše Kunst Dzienia natvarjene.
1: Kunst Dzienia na sebi by tak natvarjene, že sme mali piatk, náš knajpenkviz, naše natočené piva, když mu kvíšle to činimo a pan mena o bule za vesku, kus také, za te kus staršu modžinu po rie. Pan sme mali včera sobotu potekim našu vulku party, náš vulky barfestival, když ja die Wille Moji nach Shishwa, so sehr auswählili, so Mr. Zanika, Koko, Zista, Posta, do Störista, Lujiboli, a Nidjelu, Schmöli, jako morgen zakončeno, rano, frühschoppen, s kruschanskimi Musikantami, a Poposkitko, Zadjici, a hi, ja, upraio, da bin, super konzentrierna.
0: Hi, potekim, deredost, schbirun, wopetane, tutun, baru, festival, letza, super tekim, jaras, pokojom, radwoju.

Hej, pozadku náš Franc vonie přichodnú rútu turnierie Pšipovieži. Vonie sme slyšeli o Baron Festivalu, to by potom kým party, ktorá je so konstiženia Radvory odmiela. Sezóna viesných partiov tapak nie je s tým dávno ešte zakončená. Za přichodný týždeň potom kým 21. do 23. augusta odmiela so Komorou je napríklad ďalšia taká feta. Komorovská možina chce s vami miestem znatu Hutova Nights Party v Osvědčič. Piatka sobotu, co tam hesuje? Sobotu samo na dvema jivišťomaj. Jednu mainstage a jeden technofloor z mea. Ericsson, Kleptograf a Hangover Crew steja napríklad za DJ-ovým pultom. A nežilu potom je svojbne popoudňo plánované z gulášovej kanonu postkytkami za dječi a tež malým programom možiny. A my nebychme zadkula byli, když nebychme tu dženca. My měli tikety za vás, poteky můžete dženca bio usuvania tu kartky za tuto konstitučenia dobyč. Druhý hodince potom, malý challenge, tu roženče, štůjšce potekým do Komorova na Hutova Nights Party. Tu nech potom rády sobu činí asi, hoj, snano z trošku s božom kartce za Hutova Nights z dobyče.

0: Sme počas docpeli prenia hodina našeho dvúhodinského usovania jeso hižo minová a s tým sa tiež náš volejbolový turnier rožinče dále a bolé ke konci kýla. Horcu fázu tu vieza tiež nás čelaku doživiče slubiené. Chceme pak sa tiež s tamným športom zabírač a ešte raz dopredka zádovač na příchodnú pondelu. To, što ješ na každý pát v ostanie, je super hudžba. Klaudiu sa prošu jara.
1: Druhá hodina potekím tiež dále fecich hudžba. Veseliť smeče sa na prošuče skupiny Nové doby.
2: Ja šabam ve vojorovské holi, pozubi sa ty. Vútroba mi boli, ja sa džence ešte prašam.
1: Depeche Mode maja za vás spiel Strange Love. Tež rok máme spřijotované spiel NAMP, slyšíče od skupiny Linkin Park. Nitko smieče so pak najprv veselíč na Andreju Špitankovu, ona má spiel Tuž kroč za vás, viele vesela.
3: Zadkula. Zadkula. Schon damme? Ja, was du willst.

Wszystko mam z wieselace nowostki za ošitki feno twerče hudžbe. Nukstok is back. Abo lepje prajene, Nukstok is dead. To je menujce mjeno z noha vozrođeneho Nukstokovoho festivala. Ale če odla tute mjeno, to je tak rec kompromis baratce mjez tymi, kiš menja, zo ma to Nukstok dale rikač, a tymi, ko ciš praja, zo je to nitko hinajši festival. Kunc tydženja 28. a 29. augusta so zariadovani odmeje, zaso kajž loni nakromje Nuknice, potekim nic přiskale tam, kajž vele lete do toho. Tež stanovač leca zaso možeče, smeče so na 6 benz veselič, mjesto im z Lipska, z Drežďan a Berlina. Štušiše ženje nebe podla, a tak prave nevie, što jeho dokvatne očakuje. Death metal, black metal, hardcore punk, glam rock a progressive metal. Tute hudžbne stile budú na Nukstok is dead zastupiene. V sobotu popolňu je potom plánovaný trošku mirnejší a akustický program. A o jesť a pičo je viezo postarané, tež kicker zmeja z prijatovanú runie tak kajš party stan. Všetky ďalšie informácie namakáče na Facebookovej a Instagramovej stronie Baraka. Nic Baraka Obama, ale Baraka/EV. Oj, potekím Nukstok is dead. Lica zaso Nuknice smieče so na kúždy pad na Riane Kunst Tydženia Veselič.

Jetzt müsst ihr Sabira die Skopa hinzu und jetzt kommt Boladame Moritz Napuche. Golle so was gesport, tun doge wie du chast nie woji wenja. Moritz, brave Revival. Bola Amatero, respektive nie Hobby auch golle so wario na jednej stronie, a to tisch při temperaturach okolo 5-30 stopňo. Ale wieso tisch bola Profio, tak tisch včera například Jeune Tour de France 5, kisch so z 9. etapu nitze zakonči. Piata edicia Jeunske Tour de France dobie a druhý raz samo niža zimjanka Demi Vollering uvedžovanie dobyč. 8 sekundu předskoka mieše do posledního bieha na polsku kolesovarku Kaziju nevjadomu, ale po niedže 100 kilometrach a 2100 vysokostných metrach so Vollering suverénne přesadží. Dobrý úspech z Nemského vida poradží so Antoni Niedermayerec, 4. miestno dohromady a biele triko, po takým najlepša moda kolesovarka, šako by to je debí. Hoj, na každopád nádia za příchod, si ja myslu, z Nemského vida.

0: Zadkula.
1: Schrob jetzt.
2: Dyszecie so za nasz Zadkula beach finale w Miłocicach porane szoplicz. Możecie to 15-8 to hunia w Miłocicach czynić. Tam wotmie są mianycy beach volleyballu turniowo pokal Miłoczanskie Żaby. Startuje tam w 14 godzin. Mustwo w obstę ze 4 do 6 rajerów. Startuje penes je 5 euro na mustwo. Wszyscy możecie so hać do 14-8 pola Szymana Rejora. Poczylne neremecie so postaraja potekim ab do Miłocic. Od 21 do 23 odmiewaja so w Komoruje za so Hutua Nights. Piatk smieče so na fecich večer s DJ-mi Veselič, Raja, Ben Davis, Elektrozalat a Hangover Crew z Wotroa. Sobotu dže potom nedom dale to maja na Mainstage Party z IGK, Diskothek, DJ-om, Ericssonom a Kleptografom spřijotovane. Kajž loni tešižo očakuje vas v Komoruje Technofloor. Z nejdžernějším svojímným popodňom dáža potom koncíže na Wuklin Chat, tam mají všelaké poskytky za děči. Mezdruji můžeče tam voňu v oboru zeznač kajštěž, co na program možinu veselič. Štůjš má sobotu 22.8. Račolušť, so s přečelem jůcich noáč a so s potosce vůbidžováč, nech so do Kopšina poda. Počto na čodin cítci startuje tam měnujc Power Serbia vůbidžovanie, přizvíč můžeče so za to na Instagramě pola Nuprako Modžiny a votež pola Tvorstva Pauk. Maximálně 5 lůží smyče v mužstvě byč a znamenča jedna žona doby podla byč, potekým nímale samstne kajž pola našej bíčtůry. Potekim nezabudźće se do protyki zapisać, přizvić môžeće so hać do sredy. Dženca smywy Rožinče to je posledná stacia druhého finala naše beach volleyballové tury v Miłocicach. Vítame vás v příchodnú pondželu hižo v 17 hodin, so bychme mohli na pol 6 turnier zahájić. Regule sú, so trebače jednu holcu, kajštež cioch, kýž môža Serbce v mústve. A ešte dobili so na znajmenša jednej stácii v občinič. Počilne deremeče so tam, kajž kúže leto bobke svojva postará, potekím hač do pondele, my so na vás veselíme.
0: Zadkula.
1: Tu som doma.

poradzene nauhod do druheje ligi za energiju koče bust do čera popotnju bie, a to samo sportsiju nostalgie. Užičenjo su přečivo Hannover 690 z C1 dobili. Přitom technisce šitko tak pravje nebježeše, do zavizdania najprede komunikacija sudnikov nie fungovaše, do druhého počasa potom tež išče milina štadion nie upadne. To kuriozne, hižo 1997 bie při postupnej rie přečivo Hannoverej kočebusu milina upadnova, a tež tedy dobil energia. Športovje postara so tunkroč předovšim tolkaj cigerči vo úspěšný návrot, rek loňče je postupnej sezóny trechy dvojce, ale znano samo hišče větší rek na stronie energie kočebus bie ich nový brotar, Marcel Lotka, kiž je šo džaržav, štož bie k džarženju a samo hišče nekotre přidatne bule, kotrež jenož na dobrym dňu džaržiš. Po 12 letach je kočebus potekým zaso druhej zvjazkovej lize a startuje direktne s cjomi dybkami. Bez dybka, ale za to s cjomi přečunnymi vrotami zahaji so mjestom Rajna doma za drježdžanskich Dynamo, co a to v Nürnbergu.

Hi Rucho, du Rožence live na šulki finale mestom hižo beži, potek im Tonija Kilaso ke konce a šice su sa tu při Bieskovom Rajnišču aj zestupali asi tutu na piaturu vobladaja a nastupia pivo Elita přečivo Janžel Kvysoko 4, skrutka za tiež našich připosluchárov a tiež za všich tých, když tu steja znač. Rajakova Rajarev na Rajnišču neznaja, po pivo Elita steja na Rajnišču Frederik a Česčan Langa, Melina Riedl, Fatima Maro Moradi, to je náš Franskus Božine napísal, Henrik Dreyer a Phil Bulank, Janžel Kvysoko 4, to je mústvo okolo Eliasa Komora, Matej Kober, Ksenia Koborec, Koborec Nan. A to piato, to ešte sa oprašeč, to sme tiež typovali, to tiež je jeden Kober. Ale to sa nikdy nezmysl, to je spolne bajne. Šojene, na kúžde pát Jara Napiata Ra, 8-7 stej tu runie za pivo Elitu. Nadpie Matej Kobora, Jara silne, ale tiež přiúzate. Ďalší silne nadpie. Vopravdže, sreč bloka, preky do pola, potajkým 9-7. My rajme tu netko, hač do jednače, dvojce, hač do jednače. Jeli je potom nerozsudne, potom so jeden cejči raz, hač do jednače raje. Pri nás hačba, pak so tu netko konci kila Matej Kober s ďalším nadpiehom. To je lob, Jara clever, ale Jara silne skočené. Přiúzate, netko pivo Elita, Jara silne. Použiju 6 blok nuc, potajkým netko sačbou rybk za pivo Elitu. Tež úzoky nivo zase tu použít koně celý turnier hižo, kde jsme to zúčení. Nadávok přiúzate, přistajené, ale nic dere došť, tak za nebe nadpě možné. Nadpě pivo Elita do Saka a potom won. Jesač, Wosom, Janžel Kvysoko 4, šitko ište nucka. Koborec Nan, netko s nadávkom. Dosrieďa, přiúzate, ale aj, nic tere došť přiúzate, Jesač Dževeč. Koborec Nan, ďalší pospět. Krutky, Jara Krutky, ohu, dobrý. Prina sáčba, prini dybk, prini hulky dybk za pivo Elitu. My džeme do hučby a potom zase ručo tušin džeme k druhej sáčbě našeho hulkofinála.

0: Aj, náš finále dženstnejšie stácie Roženče tun beží. Dále jara vúhuna nara. Všimni ste netko tu ešte raz Linus Reho, zastupovací šéf Možinského kluba tu Roženče. Ižo vás vúľký kompliment za organizáciu dženca tu opravde šitko derie bežalo a tiež tožto ľudí tu všetko ešte je. Potek im vúľký kompliment a ty chceš skotka ešte raz vábiť za jeden ďalší event, kýž Roženče, hej, bude leca?
1: Wir haben heute 2008 ein Volleyball-Turnier zusammen, nach zwei Wochen Ballach. Ich habe mich gerade schon wieder nicht, und ich habe mich bei MK Rojan, bei Instagram, bei unserem Account auf Schizewitsch. Ich habe mich auch gerade schon wieder da. Ich habe mich heute wieder in der Aftershow als DJ, und ich habe mich gerade schon wieder nicht.
0: Bei der Game, die ist da, wo du sagst, wir haben ein Event, du Rojanche, nach Samstag ist nicht. Alle nicht gehen. Naše vysvanie sú však ke konci kila a tiež v finále tu chceme poľadať na Rajnišťo. Tu stejnetko Runia Sromci za Janžel Kvysoko 4. Potekím tu upada za tým, zo punžeme do rozhodne CCS Hačby Ksenia Kovorec s nádavkom. Všiúzate od jedného z langec bratro, Daloky Bull do Hoška, Kovorec nám čistají, ďalší Kovo nadpie do bloka a záde do svojského Rajnišťa po takým 7-4. Hej, mir sa rekvo Pivo Elita, to je mústvo, kýž vopste z Rajarjo a Rajarko z Budešina a po takým tiež potom Langec Bratraj, kotraž staj z Vralbíc. Elias Kumar přistají, silné nadpie, přiúzate ale one po takým 8-4. Za Janžek Vysoko 4. Elias Komotunie, ja neviem, keľko stáciu tu ten beach tour ižo dobil. Stajne nekak je inéše meno s mústvom, ale aj jeden z sobou najlepších rajerov tu polu. Ale Pivo Elita, to je tiež netko tu druhej sáčbe. Vojuja 5-8. To by nádavok přiúzate od Eliasa Komora. Máte Kobo s Lopom, přiúzate pak, zase nadparia, Koborec nám přistají, máte Kobo do Ruška, pak zase přiúzate, silné skočené, Elias Komor smie přiúzač, přistajené, a to by pospět, tak rec malo Lopa, ale tun by překrutky do svojského pola padnou, 8-6. Potekím snáno tla, žána cejča rozsudná sáčba. Přistajené máte Kobo s nadbejom, silne přiúzate direktne s druhým kontaktom preky, ďalší pospět, tam a sem trošku, přísaku, netko zase kontrolované, nie, nic, dere, dosť přistajené, 7-8. Tu by raz předskok, 5-6 dybko za Janžek Vysoko 4, ale netko jednož ešte jeden dybk. Zase přiúzate. Koborec nám přistaj. Dost ryža, češko, ale dere přiúzate. Záde do Ruška znova přistajené a do bloka, ale potom do Rajnišťa, abo do jedna stranu přečivníka, tak zostej 9-7. Kunst tu tie sáčby chceme live na štelaku mieč. Upada za tým, zo nemžeme bohužel do večera tu live mieč, to budete potom šitko na Instagramie zonič. Přistajné, ale direktne preky. Phil Bulang přiúzal, jeden z langec bratru preky. A je to netko trošku tam a sem veľa hajku sektiste. Snačte trošku napiači tu rajerio a rajerky džesat sedom netko po takým sáčbou dybk za Janželk Vysoko 4. Koborec nan s nadavkom. Viste Bull, ale to la Češko. Silne nadbie, aj jara silne nadbie, jedno z langec bratru, bodajče teju ja nemôžu správne prajne rozeznávač. Ale opravde silne nadbie, Elias Komar nemo, přiúzač. Tak, zoďže tu dále. Koborec nám přijúza, Ksenia Koborec přistají, nadpě, silné nadpě a s tým je to vůhunanie sáčbomaj, abo aj jeden k jeden po sáčbách stejí, stroně jsou ještě raz změnité a potom, že je to rozhodné cíče sáčby, to je tež netko dybk, na kterým se já s vámi rozžonuju, Przyjechałam jeszcze rano wieczorem tu namiestnie Rożeńcze jeszcze wiele wesela, gdyż prajne tu ja nie tylko jeszcze troszkę, hej, morec aftershow party, wostajcie rady jeszcze tu, bicza tu jeszcze dosyć je, a potem na Instagramie wszyscy, gdyż nie są tu, wyzornicie tam wizo, sztuje co tu dżęca przesadził. Myślicie na przyzywienie za nasz wulki finale, przyjdziemy tydzień w Miłocicach, o 10.00 przyzywienie bieży, a hej. To by z mojej strony utromny dżak na Rożeńczansku modzinu, a też hej, na ludzi tu z Wieski, kiedy są tu wszyscy przyszli. Jara stacja żenca była. My widzimy a słyszymy co. Przyjdziemy pądzielu, miecie sorenie. Ciao.
2: Zadkula. Co też łokam lubi.